odpověděl hodná je na titulku L. A hoď si ju nikto nikdy neviděl, mal ju každý.

su blisko, a nijeden nije sme svetý. Sme unavení a ležíme v tieni.

Já jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád.